0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Milí poslucháči, zo štúdie vás pozdravuje Anna Fabian i vsa redakcia rusinskej programy Maďarského rádia. Želajme smačno o tomu, kto právě obiduje, a najpadne obid na užitok tomu, kto už po obidi. Z našou dnešnou muzejčnou programou hočeme vám pohodeti vďaci zo CD-čkov od Petra Murianka z Limkoviny z názvou Písni i spívanky Petra Murianka. To vyňatkové vydavnictvo z tovarišenia Ruské bursa. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.
2: Стає мій часе смерето в лісі.